0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. května. Na nebevzetí vypovídá o živém poutu, které nás táhne do boží slávy, řekl papež Lev XIV. V promluvě před nedělní modlitbou Regina Coeli. Magna Humanitas, tak je nadepsána první encyklika papeže Lva. Věnována je antropologickým otázkám, které před nás klade éra umělé inteligence a zveřejněna bude 25. května. Na závěr se vrátíme k sobotní oslavě svátku svatého Jana Nepomuckého v římské koleji, která nese jeho jméno. Příjemný poslech. Celý Kristův život je vzestupným pohybem, který zahrnuje celou realitu světa, pozvedá a vykupuje člověka a přináší světlo do každé tmy a zoufalství. O tom mluvil papež Lev XIV. Před modlitbou Regina Coeli na svatopetrském náměstí na 7. neděli velikonoční, na kterou je v mnoha zemích přesunutý svátek na nebevstoupení Páně.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli. Dnes se v mnoha zemích světa slaví svátek na nebevstoupení Páně. Obraz Ježíše, který, jak říká biblický text, se vznesl ze země a vystoupil na nebesa, může vyvolat dojem, že vnímáme toto tajemství jako vzdálenou událost. Ve skutečnosti tomu tak není. Jsme totiž spojeni s Ježíšem jako údy s hlavou v jednom těle a jeho na nebe vstoupení nás vtahuje spolu s ním do plného společenství s Otcem. Svatý Augustín k tomu řekl, skutečnost, že hlava nás předchází, je nadějí pro údy. Celý Kristův život je vzestupným pohybem, který skrze jeho lidství zahrnuje a zapojuje celou realitu světa. Pozvedá a vykupuje člověka ze stavu hříchu. Přináší světlo, odpuštění a naději tam, kde vládla tma, nespravedlnost a zoufalství, aby dosáhl konečného vítězství paschy, v níž Boží syn svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. Na nebevstoupení k nám tedy nepromlouvá o vzdáleném příslibu, ale o živém poutu, které i nás přitahuje k nebeské slávě. Rozšiřuje a povznáší již v tomto životě náš horizont a stále více přibližuje naše myšlení, cítění a jednání kritériím Božího srdce. Víme, kde je cesta této vzestupné pouti. Nacházíme ji v Ježíši, v daru jeho života, v jeho příkladech a učení. A vidíme ji také v Panně Marii a ve svatých, jak v těch, které nám církev dává jako univerzální vzor, tak v těch, které papež František rád nazýval svatými ze sousedních dveří, s nimiž prožíváme své dny. Otcové, matky, prarodiče, lidé každého věku a stavu, kteří se s radostí a odhodláním upřímně snaží žít podle Evangelia. S nimi, s jejich podporou a díky jejich modlitbám se i my můžeme učit den za dnem stoupat k nebi a zaměřovat své myšlenky, jak říká svatý Pavel, na vše, co je pravdivé, co je spravedlivé, co je milé a s Boží pomocí uvádět do praxe to, co jsme slyšeli a viděli a tak v nás i kolem nás rozvíjet Boží život, který jsme přijali při křtu a který nás neustále táhne vzhůru k Otci a šíří ve světě vzácné plody společenství a pokoje. Ať nám pomáhá Maria, Královna nebes, která v každém okamžiku osvětluje naši cestu a vede nás po ní. To byla slova papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně v neděli 17. května. V závěrečných pozdravech a apelech pak papež vyzval k respektování pravdy o člověku v komunikaci a také k angažovanosti v oblasti ochrany stvoření. Svatý otec zmínil Světový den sdělovacích prostředků, který se 17. května slaví v Itálii a v některých dalších zemích, včetně České republiky, pod heslem Střežit lidské hlasy a tváře. V éře umělé inteligence vybízím všechny, aby se angažovali v prosazování forem komunikace, které vždy respektují pravdu o člověku, k níž by měla směřovat každá technologická inovace, řekl svatý otec. Podrobněji se papež věnoval tomuto tématu ve svém poselství ke dni sdělovacích prostředků. Zdůraznil v něm, že ve světě umělé inteligence nelze dovolit, aby technologie nahradila člověka. Varoval, aby si umělá inteligence nepřivlastňovala naše tváře, i před nekritickou důvěrou k těmto novým technologickým nástrojům. Stejnému tématu se věnuje také první encyklika papeže Leva XIV. Nazvaná Magna Humanitas, která bude zveřejněna v pondělí 25. května. Oznámilo to dnes tiskové středisko svatého stolce. Dokument věnovaný antropologickým otázkám v době umělé inteligence byl papežem podepsán 15. května, v den 135. výročí vyhlášení encykliky Rerum Novarum papeže Leva XIII. Prezentace encykliky Magna Humanitas se uskuteční v den jejího zveřejnění 25. května o 11:30 v synodní aule ve Vatikánu za přítomnosti papeže. Encykliku představí kardinálové Victor Manuel Fernández, prefekt dikasteria pro nauku víry, a Michael Černý, prefekt dikasteria pro integrální lidský rozvoj. Dále vystoupí profesorka Anna Rowlands z Durhamské univerzity ve Velké Británii, Christopher Olach, spoluzakladatel společnosti Anthropic a vedoucí výzkumného projektu o interpretovatelnosti umělé inteligence, profesorka Leocadie Lushobo, vyučující politickou teologii a katolickou sociální nauku na Santa Clara University v Kalifornii. S projevem vystoupí také kardinál státní sekretář Pietro Parolin a závěrečné slovo pronese papež Lev XIV. V sobotu 16. května oslavila papežská kolej Nepomucénum svého patrona, svatého Jana Nepomuckého. Slavnostní mši svaté předsedal kardinál Lazaro Yu Heung-sik, prefekt dikasteria pro klérus. V homílii připomněl svědectví víry a věrnosti církvi, jaké vydal Jan Nepomucký, a zavzpomínal na kardinála Miloslava Vlka. Byl to můj velký přítel. I on, stejně jako Ježíš a svatý Jan Nepomucký, byl pronásledován pro spravedlnost, řekl jihokorejský kardinál. Svátek svatého Jana Nepomuckého se v průběhu let stal hlavní poutní slavností české katolické komunity v Římě. Není divu, papežská kolej Nepomucénum, jejíž impozantní budova byla dokončena v roce 1929 díky podpoře papeže Pia XI., není jen seminářem pro české bohoslovce studující ve Věčném městě. Její prostory hostí Český historický ústav a Českou školu a velmi často také nejrůznější akce pořádané ve spolupráci s oběma velvyslanectvími České republiky v Římě, při svatém stolci i při Italské republice. A nebude velkou nadsázkou, řekneme-li, že nebýt Nepomucéna, byla by česká přítomnost v Římě roztříštěná až k neviditelnosti. Rektor koleje, otec Tomáš Koumal, pozval tentokrát na patronátní svátek kardinála Lazara Yu Heung-sika, prefekta dikasteria pro klérus. Korejský kardinál v homílii připomněl život svatého Jana Nepomuckého.

je zavzpomínal na kardinála Miloslava Vlka, se kterým se osobně znal. Byl to můj velký přítel. Také on, stejně jako Ježíš a svatý Jan Nepomucký, byl během komunistického období v Československu pronásledován pro spravedlnost. Kořejský kardinál dále citoval z jeho pamětí pasáž, která se vztahuje k odebrání státního souhlasu ke kněžské službě v roce 1978. Mluvil jsem a kázal o kříži a zavázal jsem se, že ho ponesu, psal kardinál Vlk. Teď pro mě přišel čas, abych ho na sebe vzal. A korejský kardinál připojil také osobní podání toho, co mu kardinál Vlk o této době vyprávěl. Nemohl jsem kázat ani veřejně udělovat svátosti, ale při pohledu na kříž jsem pochopil, že můj velekněz Ježíš, když byl na kříži, nemohl téměř mluvit a měl ruce přibité. Pochopil jsem, že v tu chvíli jsem svému veleknězi nejblíže a objal jsem opuštěného Ježíše. Pochopil jsem, že všechno, co je těžké, může sloužit k mému posílení. Bez nadsázky mohu říci, že těchto 10 let, kdy jsem umýval okna, byla nejpožehnanější léta mého života. Vyprávěl ze vzpomínek kardinála Vlka jeho korejský spolubratr. Prefekt dikasteria pro klérus pak uzavřel svou homílii v kapli Nepomucenské koleje citací z promluvy papeže Lva během jednoho z jubilejních setkání s kněžími. Přátelství s Kristem je duchovním základem kněžského úřadu, smyslem našeho celibátu a energií církevní služby, jíž zasvěcujeme svůj život. Podporuje nás v těžkých chvílích a umožňuje nám každý den obnovovat ano, které jsme vyslovili na počátku svého povolání. Pouze ten, kdo žije v přátelství s Kristem a je prostoupen jeho duchem, může autenticky hlásat, soucitně utěšovat a moudře vést. Napodobováním příkladu mistra rosteme ve víře a stáváme se tak věrohodnými svědky povolání, které jsme přijali. Uzavřel kardinál Lázaro Juhengusik svou homílii v papežské koleji Nepomucénu. Lev XIV. Se dnes setkal s Aramem I., katolikem Velkého domu Kilikie arménské apoštolské církve. Ve své promluvě svatý otec zdůraznil mnohasetleté vazby spojující římskou církev s arménskou tradicí a připomněl společnou ekumenickou cestu po druhém vatikánském koncilu. Ve slovech adresovaných katolikovi arménské apoštolské církve se papež zmínil o svatém Pavlovi, který pocházel z Kilikie, regionu spojeném s patriarchovým titulem. Svatý otec nazval apoštola národů vzorem společenství mezi církvemi a svěřil okamžiky prožívané v Římě jeho přímluvě. Lev XIV. Připomněl také postavu svatého Nersese Milosrdného, katolika Kilikie, kterého lze považovat za jednoho z předchůdců současného ekumenismu. Jak řekl, jeho nedávné zapsání do římského martyrologia je výrazem ekumenismu svědců, který již dnes duchovně sjednocuje křesťany různých tradic. Zdůraznil také, že kilikijský patriarchát se po staletí vyznačuje zvláštním povoláním k dialogu a budování vztahů s katolickou církví. Zmínil historickou návštěvu katolika Korena I. v Římě v roce 1967, která byla vůbec první návštěvou hlavy orientální pravoslavné církve u papeže po druhém vatikánském koncilu. Svatý otec poděkoval Aramovi I. za jeho ekumenickou činnost a zmínil také jeho angažovanost v Radě církví Blízkého východu a ve Světové radě církví. Bez jednoty ve víře nemůžeme dojít k obnovení plného společenství mezi našimi církvemi, zdůraznil papež a vyjádřil naději na další rozvoj dialogu obtížím navzdory. To byly zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.